Ona nie zna zabudka, okolo se že tutka. Moje srdce kokutka. Kupi.